0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na un coup de pied dans le cul.
1: Enfin, c'est pas un coup de pied, c'est une bouteille que je te mettais dans l'arrêt des fesses. Ah, dis donc, eh oh, c'est une bouteille d'Evian. Eh oh.
0: En
1: quand
0: tout même. Cas, ben,
1: on va reprendre depuis le début.
0: Voilà, ben, calmement.
1: Pas... Voilà, calmement. Ça et... vous plaît? Vous voulez vraiment la suite? Parce que sinon, on arrête le massacre. Hein, c'est à vous de choisir. Hein. Vous ne sortez pas obligé de nous. On n'est pas obligé de se taper du Jean-François.
0: Je chante pas trop mal, j'espère.
1: Allez Jean-François. Merde. Attention Jean-François, on reprend en direct sur Fun Radio et de la loco, sur la scène, face à ton public. Arrête de me regarder comme ça parce que je vais finir par croire que la nuit on va la finir ensemble. Regarde le public, j'écoute, bon. T'inquiète pas, j'ai le casque sur les oreilles. Alors d'accord. Attention, t'es prêt Morgane? Allez, 3-4.
2: Cool Morgane.
0: Alors bah, bah. Une petite intro. Ça va?
1: Ah bah non, t'as le public acquis là.
0: Yeah, c'est clair.